0: Sopranistka Julie Kaufman a mnichovské klavírní trio přednesli výběr ze skotských písní od Josefa Haydna.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Milí posluchači, prostor v našem vysílání dostane za okamžik koncertantní skladba počátku 20. století ze severu Evropy. Dánský skladatel Carl Nielsen měl k dechovým nástrojům blízko. V mládí hrával na lesní roh a trombon. Dnes jsou ceněné zejména jeho koncerty pro flétnu nebo klarinet. Právě koncert pro klarinet z roku 1928 se nyní rozezní. A to v podání českých interpretů. Anu Paulovou na klarinet doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu za řízení Tomáše Braunera.

Anna Paulová na klarinet a Symfonický orchestr Českého rozhlasu s dirigentem Tomášem Braunerem dohráli koncert pro klarinet a orchestr od Karla Nielsena.

Milí posluchači, vysíláním vás provází Robert Škarda. A následujících 27 minut zasvětíme na naší stanici solovému klavíru. Představí se nám srbsko-americký pianista žijící v Paříži Ivan Ilič. A to ukázkou ze svého projektu věnovaného klavírním solovým skladbám českého skladatele a Beethovenova současníka Antonína Reichy. Připravena je premiérová nahrávka třívěté virtuózní Grande Sonate C-dur, jedné ze tří Reichových velkých sonát napsaných ve Vídni.

Milí posluchači, za malou chvíli se v 15-minutovém výběru zaposloucháme do atmosféry opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Tragická opera o

čtyřech dějstvích pochází z roku 1847. Její libreto napsal Andrea Maffei na motivy slavného dramatu Zbojníci od Friedricha Schillera. Základním motivem je spor dvou bratrů. France, který chce ovládnout rodinné panství, a Karla, který se ze žalu a pocitu zrady stane vůdcem skupiny loupežníků a psanců v českých lesích. Úryvky z Verdiho opery budou zpívat tenorista Plácido Domingo a baritonista Eduardo Valdés. Sbor a orchestr Mariinského divadla řídí Valery Gergiev.

Dozněl výběr scén z opery Loupežníci Giuseppe Verdiho. Úryvky z prvního a druhého dějství přednesli Plácido Domingo, Eduardo Valdés a sbor a orchestr Mariinského divadla. Řídil Valerij Gergiev. Zkombinovat tradiční formu partity s českým hudebním materiálem a využít všechny možné kombinace nástrojů a kontrasty mezi nimi. To byly základní myšlenky kompozice Pražský kaleidoskop pro housle a kytaru ruského skladatele žijícího v Izraeli Jana Freidlina. Jak Freidlin sám podotýká, v Pražském kaleidoskopu propojil všechny výše zmíněné složky, které doplnil o hudební vyjádření prostředí města Prahy, která ho inspirovala. Nejde přitom jen o pokus vykreslit krásnou pražskou krajinu, jde o reprodukci vnitřního ducha Prahy. Skladba je věnována Dů Terés, interpretům, kteří nám teď skladbu zahrají. Houslistce Lucii Kopsové a kytaristovi Tomáši Hoňkovi.

0: Lucie Kopsová na housle a Tomáš Honěk na kytaru. Dohráli pražský kaleidoskop od Jana Frajdlina.
1: Český rozhlas D-dur. Klasická hudba v digitální kvalitě.
0: Nocturno jako hudební forma inspirovaná atmosférou noci byla typickou také pro dobu hudebního klasicismu 18. století. Představíme si nyní jedno z nich. Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo, které zkomponoval rakouský skladatel Michael Haydn v roce 1773. Pětivětou komorní skladbu nahrál v roce 2007 Apollon Quartet ve spolupráci s violistou Ladislavem Kyselákem.

Nocturno C-dur pro dvoje housle, dvě violy a violončelo od Michaela Haydna hráli Ladislav Kyselák na violu a členové Apollon Quartet. Pavel Kudelásek a Radek Křižanovský housle, Pavel Cypris viola a Pavel Werner violončelo. To byla také závěrečná skladba vysílacího bloku, který připravil a slovem provázel Robert Škarda.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

Není v moci tohoto pořadu vysvětlit principy stavby a spojování akordů, jak se proměňovaly v průběhu staletí. Můžeme ale vyvrátit některé letité pověry, které jsou s disciplínou harmonie spojeny. Nejhlouběji zakořeněný mýtus se týká otázky konsonance a disonance. Krásná hudba je ta, která nás netahá za ouška, čili hudba konsonantní. Skladatelé podle této pověry psali celá staletí krásnou konzonantní hudbu, než přišli ti blázniví modernisté a všechno pokazili tou svou agresivní disharmonií. Žijeme v rozvráceném světě, tak proč se máme drásat i na koncertech? Pravda je ovšem taková, že konsonance nemůže existovat bez disonance a naopak. Jsou to relativní pojmy, které se vzájemně definují. V jednom pokusu o hudební slovník, který u nás před časem vyšel, se dočtete, že konzonance je souzvuk dvou nebo několika tónů, který na náš sluch působí příjemně. Disonance podle téhož pramenu působí drsně až nepříjemně. To jsou naprosté nesmysly. Tento akord by na vás měl působit velmi nepříjemně. Jsou to samé disonance. A teď uslyšíte něco velmi příjemného. Akord dokonale konsonantní. Právě proto je zacházení s akordy tak složitá a těžko naučitelná disciplína, protože jde o udržování rovnováhy mezi napětím a klidem. Nepříjemně na náš sluch nepůsobí disonance, nýbrž přílišné harmonické napětí, které není dostatečně kompenzováno harmonickým klidem. Nejpříjemnějšími okamžiky jsou ty, kdy napětí vyústí v klid. V hudebním jazyce se tomu říká rozvod disonance. Ovšem myšlenku, že rozvod je vždy nejím napětí, nelze

Chvilku později se falešný tón připojí ke zbývajícím tónům a harmonie se pročistí. Krásně si z průtahy vyhrál Giacomo Carissimi v závěru oratoria Jefta.

Rozvod disonantních akordů do konzonantních se často uplatňuje v závěru skladeb, kdy ostrost předposledního souzvuku je rozvedena do libozvučného závěrečného akordu. Do extrému to dovedl svatopluk Havelka ve své epištole. Latinskou modlitbu Pater Noster zhudebnil celou v ostrých disonancích, které vyústí do nebesky čistého kvintakordu.

Ve 20. století se ale objevily i pokusy sled akordů obrátit. Konsonantní akord je rozveden do disonance. Působí to zvláštně, ale udělá-li se to logicky, může to v posluchači vyvolat překvapující zážitek. Téměř důsledně tohoto triku využívá Arvo Pärt ve svých paších podle Jana.

Už jsme konstatovali, že sled nerozvedených disonancí vyvolává v člověku až nepříjemné napětí. Takovéhoto násilí na posluchačích se však nedopouštěli jen skladatelé 20. století. Dnes se zdá neuvěřitelné, že Mozartovi se v jeho době říkalo lovec disonancí. Uši tehdejších posluchačů museli být velmi jemné. Jeden z Mozartových kvartetů byl pojmenován disonantní, a to jen díky několika nevinným sekundám v prvních taktech díla.

Opravdu drsné disonance najdeme u Beethovena. Proslulé je jedno krajně napínavé místo v první větě jeho Eroiky, čili třetí symfonie. Je to tak odvážný akord, že se hudební teoretici už celá staletí přou, jestli se Beethoven nepřepsal.

S disonancemi ale lze pracovat i tak, že znějí velmi hladce a příjemně. Maximálně trochu tajemně. Pustíme si ukázku z díla Henriho Dutilleze. Je plné extrémních disonancí a přesto nás netahají za uši. Na této ukázce také můžeme ukázat, jak harmonie úzce souvisí s barvou.

Zatím jsme se zabývali jen podobou jednotlivých akordů a poznali jsme, že mohou být vystavěny jako konsonantní nebo disonantní, přičemž to vůbec neznamená, že ty ostřejší jsou ošklivější než ty takzvaně libozvučné. Disciplína, které se říká harmonie, se však zabývá také tím, jak akordy následují za sebou a jak jsou pospojovány. Na konci 20. století se do moderní hudby opět vrátily zcela libozvučné akordy, ale způsob, jak je skladatelé řadí za sebe, je zcela nový. Říká se tomu rozšířená tonalita, což znamená velmi volné vztahy mezi harmoniemi, časté proměny tónin, překvapivé harmonické zvraty a tak podobně. V Requiem českého skladatele Jana Málka, které mělo premiéru v roce 2000, slyšíme krásné smyčcové harmonie, které by klidně mohly být napsány o 100 let dříve. Akordy však po sobě následují tak nezvyklé, že na nás téměř v každém taktu čeká překvapení.

Chtěl bych na závěr uplatnit ukázku ještě jednoho typu harmonické práce, harmonii chromatickou. Zatímco klasická, takzvaná diatonická harmonie, se odehrává v rámci 7 základních tónů stupnice, harmonie chromatická využívá všech 12 tónů, tedy i těch z křížky a Bčky. K samému vrcholu dovedl tento styl práce Richard Wagner a jeho následovníci, ale chromatiku znali už renesanční autoři. A jednomu z nich dáme slovo právě teď. Jeho jméno vám neřeknu, protože ho neznám. Je to anonym, tedy nikdo slavný. Je ale zřejmé, že to musel být talent první třídy. Tuhle tříhlasou písničku jsem si pouštěl už nejméně 100krát a pokaždé žasnu. Její kouzlo spočívá v půltónových krocích, které spojují dosti vzdálené akordy k sobě. Šokujícím způsobem se tu střídá dur a mol, každou chvíli si píseň odskočí ze základní tóniny, aby se hned zase vrátila. Chtělo by se říci, že je to bizarní píseň, ale ona přitom působí naprosto přirozeně. Pochybuji, že by autor tomuto dílku věnoval víc jak 20 minut práce. Po téměř 500 letech je ale posloucháme s úžasem a s vtíravou otázkou na rtech, jestli jsme to s harmonií, a nejen s ní, dotáhli o mnoho dál než tento bezejmenný muzikant z renesanční Francie.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou-Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Johann Sebastian Bach, Braniborský koncert číslo 2, třetí věta. Muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

Talentovaný Jan Václav Hugo Voříšek byl skvělým pianistou, jemuž vděčíme za první užití termínu impromptu. Byl také výtečným varhaníkem, získal si ve Vídni post zástupce císařského dvorního varhaníka. A byl i zajímavým skladatelem, o jehož kompozicích se s uznáním vyslovil i Voříškův idol Ludwig van Beethoven. Jeho pianistické a varhanní mistrovství posoudit nemůžeme, ale můžeme posoudit to kompoziční. Stále častěji se na programy koncertů dostává Voříškova jediná symfonie D-dur. Aby ne, je až beethovenovsky dobrá. V finále teď hraje Pražská komorní filharmonie s Jiřím Bělohlávkem.

Gabriela Beňačková, česká operní pěvkyně slovenského původu, strávila na scéně Pražského národního divadla bezmála 30 let. Od 70. let byla také soulistkou Vídeňské státní opery, triumfovala v Metropolitní opeře a na mnoha dalších světových scénách. Zde i u nás samozřejmě byla a je pro mnohé své příznivce vynikající Mařenkou v Prodané nevěstě, nepřekonatelnou Rusalkou nebo Jenůfou v Janáčkově pastorkyni. My vám teď připomeneme hlas Gabriely Beňačkové i s tou slovanskou slzou, jak o něm psali kritici, v árii ruské opery a v ruštině. Tady je árie Nataši z opery Sergeje Prokofieva Vojna a mír. Gabrielu Beňačkovou doprovodí Česká filharmonie s Václavem Neumannem.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Haydn, třetí věta z koncertu pro trubku a orchestr S-dur. Hraje Hakan Hardenberger, Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

tempová označení jako allegro, largo, andante, presto mívají i výrazový obsah. Allegro třeba znamená rychle, ale i vesele. Není správné je uvádět jako názvy vět a skladeb. Jsou to pokyny pro interpreta, ne pro posluchače. Bedřich Smetana, první věta ze smyčcového kvartetu číslo 1 E-moll. Hraje Panochovo kvarteto.

Nabízí se srovnávat velikány Bacha a Händla, tím spíš, že se narodili ve stejném roce pár desítek kilometrů od sebe. A muzikologové také jejich tvorbě věnovali už hezkých pár desítek, spíš stovek knih a pojednání. Faktem je, že tou nejznámější zkratkou je to, že prakticky ve všech Händlových dílech najdeme jakousi jasnost, kterou u Bacha nalézáme méně často. No však také Händel byl velký cestovatel a jako houba nasával vše, s čím se setkal. Ať už to byla italská zpěvnost, nebo francouzská jemnost, či později anglická pompéznost. O německých kořenech netřeba hovořit. Nahlédněme teď do Händlova mohutného oratoria Samson, dokončeného krátce po Mesiášovi. I Samson byl obrovským Händlovým úspěchem a některé jeho části žijí na koncertních pódiích samostatně. Především tato. Let the Bride Seraphim, v níž se snoubí úchvatná sopránová koloratura s jasným zvukem trubky. V našem případě jsou tu sopranistka Suzanne Rydén a trumpetista Niklas Eklund za doprovodu London Baroque.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Existuje velmi vzácná stará nahrávka, na níž v roce 1890 hraje Johannes Brahms na klavír svůj první uherský tanec G-moll. Mimochodem, tenkrát tu s ním natáčel asistent Thomase Edisona. Tuto nahrávku vám samozřejmě nepustíme, už z důvodu pochopitelně problematické technické kvality. Nicméně nabídneme výtečnou alternativu. Onen uherský tanec číslo 1 nám zahraje Jevgenij Kysin.

D-dur, vaše tónina. Dmitrij Šostakovič, árie Kateřiny Izmajlovny ze čtvrtého dějství opery Lady Macbeth. Zpívá Galina Višňevská a Londýnský symfonický orchestr řídí Mstislav Rostropovič.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Jean-Louis Marchand byl obdivuhodným čembalistou a varhaníkem. V čembalu prý konkuroval dokonce Françoise Couperinovi. Ve varhanách dosáhl obrovského úspěchu nejen tím, že už ve 14 letech zastával post hlavního varhaníka v katedrále v Nevers a později v několika dalších kostelích v Paříži, ale hlavně poté, co mu Ludvík XIV. Svěřil post dvorního varhaníka. Těžko říci, co je pravdy na tom, že ze strachu před přímou konfrontací s varhanními improvizacemi Johanna Sebastiana Bacha Marchand raději utekl. V každém případě pro královský nástroj zanechal fantastické kusy a toto je jeden z nich. Frédéric Desanclos hraje Marchandovu Fugu pro varhany.

Necháme teď znít překrásnou, snovou, subtilní první větu Beethovenovy klavírní sonáty číslo 14 cismol. Otevírá se volnou větou, velmi nezvykle na dobové konvence. Sám Beethoven sonátu označil quasi una fantasia, na způsob fantazie. O měsíčním svitu skladatel možná ani neuvažoval, ale kdo ví. V každém případě o dodnes zaužívaném názvu rozhodl německý básník Krelštab, když o té hudbě psal jako o člunu houpajícím se na Lucernském jezeru za svitu měsíce. Od té doby se hovoří o Mondschein sonátě, sonátě měsíčního svitu. Tak to jí hraje Vladimír Horovic.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Ve Francii v roce 1540 se narodil náš další autor Jakob Reňard, který během svého 60letého života dosáhl pozoruhodných úspěchů, ponejvíce ve službách habsburského rodu ve Vídni a také v Praze za císaře Rudolfa II. Později u arcivévody Ferdinanda v Innsbrucku. Však také asi nejúspěšnější byl v oblasti německých světských písní. Jeho tříhlasé Deutsche Lieder byly tak populární, že byly nepřetržitě vydávány 35 let po sobě. A tady je jedna Reňártova píseň v němčině Du hast mich sollen nehmen a mužský vokální soubor Cinquecento.

Antonio Vivaldi, třetí věta z koncertu pro dva hoboje, dva klarinety a orchestr. City of London Baroque Symphonia řídí Nicholas Kremer.

Wolfgang Amadeus Mozart, árie z opery Kouzelná flétna. Zpívá Patricie Janečková, jihočeskou filharmonii České Budějovice řídí Marek Prášil.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Erik Satie, Gymnopédie číslo 1, hraje Reinbert de Loeuf.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdrovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem. Až do roku 1620 se teď vypravíme do Itálie pro překrásné duchovní moteto Adoramus te Christe, jednu z mnoha kompozic, jimiž slovutný kapelník od svatého Marka v Benátkách doprovázel místní katolické bohoslužby. Claudio Monteverdi, Adoramus te, uctíváme tě, Kriste. Zpívá příhodně Monteverdi Choir, řídí John Eliot Gardiner.

Zřejmě nejslavnější skladbou Joaquina Rossiniho je předehra k opeře Wilhelm Tell. Již napsal na Schillerův námět o švýcarském vlastenci. Mimochodem je to jediná z 39 Rossiniho oper, psaná ve stylu velké francouzské opery s mohutnou výpravou, početnými sbory a balety. Však také Wilhelma Tella složil v Paříži jako svou poslední operu. Pak se jako skladatel, hvězda tehdejší Evropy, odmlčel a během následujících 38 let téměř nekomponoval. Čestná výjimka, po 12-leté pauze vzniklo jeho skvostné Stabat Mater. My ale zůstaneme u zmíněného Wilhelma Tella a oné slavné předehry, která se otevírá volně, pomalu plyne a teprve poslední asi 3 minuty po břeskné fanfáře se rozezní ten nejznámější hudební motiv, nejen této, nejen Rossiniho, ale všech oper všech dob. National Philharmonic Orchestra a Ricardo Chailly.

To byla předehra k opeře Wilhelm Tell Gioacchina Rossiniho. National Philharmonic Orchestra řídil Ricardo Chailly. Johann Sebastian Bach a árie Kommt ihr angefochten Sünder z kantáty číslo 30. Zpívá Magdalena Kožená, muziku Floreu řídí Marek Štrincl.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Rubato je způsob hry, v němž se často využívá drobných proměn tempa, mírného zrychlení či zpomalení. Zatímco rocková hudba je charakteristická svým neměnným rytmickým pulzem, vyniká vážná hudba, zejména z období romantismu, hrou s různými typy tempových a rytmických odchylek, s jakýmsi rytmickým vlněním. A tomu se právě říká rubato.
1: Schumannovo slavné snění zní poměrně jednoduše, ale jak podotkl skladatel Alban Berg, minimálně v harmonické struktuře tomu tak není. Ale vlastně je to celkem jedno. Důležité je, jakého účinku tou klavírní miniaturou Schumann dosáhl. Vždyť je to jeho nejznámější skladba. Světově proslulý klavírista Vladimír Horovic ji často zařazoval do závěru svých recitálů. A nám ji teď zahraje hvězdné jméno české klavírní interpretace Ivan Moravec.

Johann Sebastian Bach a smuteční moteto o Jesu Christ, Mainz Lebenslicht. Zpívá Monteverdi Choir, řídí Sir John Eliot Gardiner.

Wolfgang Amadeus Mozart, třetí věta z koncertu pro klavír a orchestr číslo 17 G-dur, hraná na kladívkový klavír, klavíristou Jos van Immerselem, hraje Anima Eterna Brugge.

teď vrcholné baroko ve drážďanské podobě, Jan Dismas Zelenka a žalm Laudate Dominum. Zpívá Virgil Hartinger, ensemble Inegal řídí Adam Viktora.

Setkání Bedřicha Diviše Webera s Mozartem navždy ovlivnilo život mladého českého studenta. Pod vlivem Mozartova génia se totiž Weber rozhodl pro hudbu. Komponoval, učil, bádal v ní, psal učebnice a teoretické práce, zajímal se o stavbu a vylepšování nástrojů, zejména žesťových, sbíral lidové písně a stal se prvním ředitelem v roce 1811 slavnostně otevřené konzervatoře pražské. Později ředitoloval i pražské varhanické škole. A z jeho díla teď pro radost souzvuk Šestice lesních rohů. Bedřich Diviš, nebo také Friedrich Dionys Weber, Sextet in F, lovecké Allegro di Caccia a sekce lesních rohů České filharmonie.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. Málo platné, berlínský vydavatel Franz Simrock měl čich. Když díky Brahmsovi objevil a s úspěchem vydal Dvořáka, objednal si u něj i hned po moravských dvojspěvech řadu českých tanců. Dvořák se dal s chutí do práce a soudě dle dochovaných materiálů byl celý první náčrt díla prací několika hodin. Celá kompozice řady 8 tanců pak zabrala pouhé 3 týdny. A protože Dvořákův mimořádný smysl pro orchestrální zvuk je dodnes příslovečný, souběžně s klavírní podobou tanců začala vznikat i jejich orchestrální verze. A tu od té doby hrály snad všechny orchestry světa, včetně symfonického orchestru Bavorského rozhlasu pod taktovkou legendárního Rafaela Kubelíka. Dvořákův 8. slovanský tanec G-moll z první řady, tedy opusu 46, nahráli společně takto.

Rakouský barokní skladatel a výtečný houslista Johann Heinrich Schmelzer strávil prakticky celý svůj život ve službách habsburských panovníků. A pro nás je zajímavé i to, že když v roce 1680 zemřel, bylo to u nás v Praze. Císař se totiž tou dobou s rodinou uchýlil před morovou epidemií do Prahy. Schmelzer ho následoval a paradoxně za necelý rok moru v Praze podlehl sám. Je autorem množství působivé hudby. My si teď vybereme jeho sonátu, sekundu a cinque pro instrumentální soubor, jíž hraje Muzika Antiqua Praha.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Ilja Hurník, Studánka pro dětský sbor. Jiří Skopal řídí sbor Jitro.

28letý Ludwig van Beethoven si svou devátou klavírní sonátu E-dur pravděpodobně cenil vysoko, protože o pár let později ji upravil pro smyčcové kvarteto. Třetí, finální věta je nápadité rondo, při jehož posledním návratu se proti sobě potkají synkopy v jedné proti triolám v druhé ruce. Poslechněme si, a to v podání Daniela Barenboima.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
2: Franz Berwald, švédský skladatel, který nikdy neslyšel žádnou ze svých symfonií naživo, protože ve Švédsku v jeho době nebyl orchestr, který by je byl schopen zahrát. A symfonie číslo 4, třetí věta, tedy Scherzo. Göteborské symfoniky řídí Neeme Järvi.

Nyní malé pozvání do prvních desetiletí 16. století, v nichž tvořil vlámský skladatel Adrian Willaert, který svou pouť po významných kulturních centrech své doby, Paříži, Římě nebo třeba Ferraře, zakončil prestižním postem Regenschoryho benátského chrámu svatého Marka. Z poměrně rozsáhlého hudebního odkazu Adriana Willaerta vybíráme Richard Carr 4 pro instrumentální soubor, a to ve špičkové nahrávce katalánského souboru gambisty Jordiho Savala Esperion 20.

Italský klavírista Maurizio Pollini pro nás teď otevře cyklus 12 etíd Friderika Chopina. Nenechte se mýlit termínem etída, již si většinou spojujeme s nezáživným prstovým cvičením. To by nesměl být autorem geniální Friderik Chopin. Etída číslo 1, C-dur.

0: Klasika na dosah od 4 do 8 na stanici D-dur.
1: S Evou Hazdorovou Kopeckou
0: a Lukášem Hurníkem.
2: Johann Sebastian Bach, terčet Ach, wann wird die Zeit erscheinen z vánočního oratoria, hraje Staatskapelle Dresden, solisté a řídí Peter Schreier.

Rytmus a metrum jsou spojité nádoby. Metrum na nás působí tak, že hudbu cítíme na dvě nebo na tři. Rozlišíme tedy snadno pochod od valčíku. Metrum je v notách většinou vyjádřeno dvoudobými, třídobými a jinými takty. Rytmus jsou pak jednotlivé údery v rámci tohoto metra a zapisujeme ho různě dlouhými notami, tedy čtvrtkami, půlkami, osminami. Nejdůmyslnější práci s rytmem i metrem přineslo 20. století. Z Mozartovy duchovní tvorby vybíráme skladbu Santa Maria Mater Dei, která má poměrně introvertní text, ale Mozart ho zhudebnil veselé až bujaře. Řídí Anthony Walker, zpívá a hraje soubor Cancellazione.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Španělská píseň Růže prokvétá v máji je ze 17. století. Hraje muzika poetika.

Je cosi zvláštního na anglickém baroku. Ucho, vycvičené na barokní repertoár, už rozezná niance mezi barokními mistry německými, italskými, francouzskými a Henrym Purcellem, který je řazen nejen mezi největší barokní skladatele Anglie, ale k největším anglickým skladatelům všech dob. Za pouhých 630 let života zkomponoval přes 500 děl, včetně opery Dido a Aeneas, různých divadelních hudeb, duchovních děl i světských dvorských písní. A člověk vždy musí žasnout, k jakému mistrovství se za tak krátký život dopracoval. Tak žasněme. Purcellova Čakona pro smyčcový orchestr a basso continuo G-moll. Orpheus Chamber Orchestra.

Filmová hudba je určena k dokreslení atmosféry filmového příběhu, jeho textové a obrazové složky. Nesmí být příliš výrazná, komplikovaná a emotivně vypjatá, aby nepůsobila rušivě. Koncertní provádění filmové hudby jakožto autonomního hudebního díla je při vší oblibě u obecného publika neautentické a hodnotově matoucí.

Charlie Chaplin, dvě části z hudby k filmu Moderní doba. NDR Radio Filharmonii řídí Timothy Brock.

A teď potěšíme milovníky lesklých žesťových nástrojů a jejich jasného čistého tónu, pokud je tedy nástroj v rukách mistra, což bude náš případ. Světově proslulý švédský trumpetista Håkan Hardenberger hraje jeden z nejoblíbenějších koncertů pro trubku všech dob, jak mezi trumpetisty, tak mezi posluchači. Toto je volná věta koncertu S-dur Josefa Haydna a s Håkanem Hardenbergerem Akademie svatého Martina v Polích a Sir Neville Merriner.

Berlínští filharmonikové teď s Claudiem Abbádem zahrají druhou větu první symfonie D-dur Gustava Mahlera. To, jakým způsobem mladý, ještě ne 30-letý Mahler v 80. letech 19. století propojil imaginaci a narrativ symfonické básně s architektonickou soudržností starších forem, je podle některých muzikologů ambiciózní projekt, který změnil žánr symfonie navždycky. Každá věta symfonie zvané Titán je zajímavá a originální něčím jiným. My sáhneme po druhé s tou výraznou kvartou v úvodním výrazném motivu s půvabným Ländlerem, německým tancem, jakýmsi předchůdcem vídeňského valčíku. Tady je druhá věta první Mahlerovy symfonie v podání berlínských filharmoniků.

Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-Dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se zaposloucháme do výběru několika novějších i starších nahrávek z fonotéky Českého rozhlasu, které ale dodnes nestratily nic ze své atraktivnosti. Zahájíme jej předehrou k melodramu Kouzelná harfa France Schuberta z roku 1820. Schubertova hudba k tříaktové magické hře rakouského dramatika Georga von Hoffmanna se skládá kromě předehry ze sólových, sborových a melodramatických částí. Kompletní text hry je dnes ztracen, dochoval se pouze v Schubertových hudebních číslech. Předehru ke hře Kouzelná harfa od France Schuberta vyslechneme v interpretaci dánského dirigenta Tomase Dausgaarda a švédského komorního orchestru na nahrávce z roku 2014.

Dozněla předehra ke hře Kouzelná harfa od Franze Schuberta. Švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Roku 1733 vydal Georg Philipp Telemann rozsáhlý třídílný cyklus instrumentálních děl zahrnující téměř všechny hlavní formy komorní a orchestrální hudby té doby. Navzdory názvu Tafelmusik neboli česky hudba k hostině, jde o reprezentativní dílo, kterým se tento nesmírně plodný skladatel náležitě předvedl jako mistr instrumentální hudby. Cyklus Tafelmusik měl také patřičný úspěch. Jeho výtisky si předplatilo 206 zájemců a mezi nimi byl také Telemannův přítel Georg Friedrich Händel. Pro něho představovala tato sbírka důležitý inspirační zdroj. Händlovi duchaplně zpracované výpůjčky z Tafelmusik by vydali na samostatný pořad. Z Telemannova cyklu Tafelmusik vybíráme kvartet D moll z druhého dílu. Telemann si zde rafinovaně pohrál s různými styly. Například druhá věta se podobá italskému koncertu, zatímco věta finální je francouzské rondo. Kvartet je psán pro zobcovou flétnu nebo fagot, přičemž obě možnosti jsou autorizované. Dále dvě příčné flétny a basso continuo. My jej nyní vyslechneme v nahrávce legendárního souboru Musica Antiqua Köln ve verzi se zobcovou flétnou v tomto obsazení. Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Wentz a Cordula Breuer, příčné flétny a ve skupině basso continua Phoebe Caray, violončelo a Thierry Maedre, cembalo.

Vyslechli jsme kvartet D-moll pro zobcovou flétnu, dvě příčinné flétny a basso continuo Georga Filipa Telemana v interpretaci souboru Musica Antiqua Köln ve složení Michael Schneider, zobcová flétna, Jet Vance a Cordula Breuer, příčinné flétny a ve skupině basa continua Phoebe Caray, violoncello a Thierry Maeder, cembalo. Anton Bruckner je dnes známý hlavně svými monumentálními symfoniemi, které ale začal komponovat až okolo 40. roku svého věku. Do té doby psal převážně duchovní hudbu ve velmi tradičním stylu. Zásadní přelom v jeho skladatelském vývoji nastal roku 1861, když mu bylo 37 let. Tehdy začal soukromně studovat u lineckého divadelního kapelníka, téměř o 10 let mladšího Otto Kitzlera, který byl zapáleným obdivovatelem hudby Richarda Wagnera, Ference Lista a Hectora Berlioze. Kitzler jej seznámil s tehdejšími nejmodernějšími skladatelskými technikami a z Brucknera se za krátkou dobu stal jeden z nejoriginálnějších skladatelů své doby. Umění kontrapunktu, které mistrovsky ovládal, se ale nevzdal a dokázal jej dále rozvíjet v intencích nového stylu. Právě spojení novoromantické harmonie a instrumentace s barokní polyfonií a dědictvím rakouské chrámové hudby tvoří Brucknerův osobitý styl. Prvním významným dílem po studiích u Kitzlera a zároveň prvním typicky brucknerovským je první ze tří velkých zhudebnění mešního ordinária, které opatřil pořadovým číslem. Mše číslo 1 D-moll pro soprán, alt, tenor, bas, sbor a orchestr z roku 1864. V našem bloku vyslechneme toto monumentální dílo v nahrávce Johna Eliota Gardinera z roku 1996. Solové party přednesou Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Pregardien tenor, Eike Wilm Schulte bas, sbor Monteverdi Choir a vídeňské filharmoniky řídí John Eliot Gardiner.

0: Dozněla mše číslo 1 D-mol Antona Brucknera. Jejími interprety byly Luba Orgonasova soprán, Bernarda Fink alt, Christoph Prégardien tenor, Eike Wilm Schulte bass. Sbor Monteverdi Choir a Vídeňské filharmoniky řídil John Elliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Koncert pro klavír a orchestr napsal Francis Poulenc roku 1949 na objednávku Bostonského symfonického orchestru na své první turné po Spojených státech amerických. Je to typické dílo Poulencova pozdního stylu, v němž se vedle lehce provokativního neoklasicismu prosazují stále více lyrické a neoromantické tóny. Ale i zde Poulenc hýří duchaplnými stylovými odkazy. Melancholické hlavní téma první věty se trochu podobá úvodní myšlence třetího klavírního koncertu Sergeje Rachmaninova. To je v zápětí následováno vedlejší myšlenkou mozartovského rázu a ve finální větě můžeme zaslechnout i citaci americké písně Swanee River spolu s názvuky na brazilskou taneční hudbu. To vše dokázal Poulenc překlenout svým nezaměnitelným stylem do soudržného celku. Premiéra koncertu se konala 6. ledna s autorem jako solistou a Bostonský symfonický orchestr řídil Charles Minch. Dnes se může zdát nepochopitelné, že toto mistrovské a zároveň posluchačsky velmi atraktivní dílo nebylo publikem a kritikou moc dobře přijato. Poulenc sám to přičítal puritánství místního publika, které podle jeho slov bylo až moc zvyklé poslouchat hudbu Jeana Sibelia. Zajímavě a vlastně docela výstižně charakterizoval Poulencův koncert o 3 roky později v New York Times americký kritik a muzikolog Harold C. Schoenberg. Jednou z Poulencových typicky neúctivých skladeb je jeho klavírní koncert, který si dělá legraci z mnoha posvátných hudebních krav. Je to vlastně druh drzého humoru, který někteří seriózní posluchači odsuzují. Pokud je však chápán v duchu, v jakém se nabízí, může být koncert velmi zábavný. My si nyní vyslechneme jeho nahrávku z roku 2018. Solový part přednese francouzský klavírista Alexander Tarot a londýnský filharmonický orchestr bude řídit Yannick Nézet-Séguin.

To byl koncert pro klavír a orchestr cis-moll Francise Poulenca. Solový part přednesl francouzský klavírista Alexander Tarot a londýnský filharmonický orchestr řídil Yannick Nézet-Séguin. Drážďanská dvorní kapela saského kurfiřta byla jedním z nejlepších hudebních těles v Evropě první poloviny 18. století. V jejich řadách působila řada významných hudebníků z celé Evropy a zvláště hráči na dechové nástroje se těšili vynikající pověsti. V letech 1717 až 1729 stál v jejím čele Johann David Heinichen, všestranný skladatel, kapelník i teoretik, který kromě oper a chrámových skladeb proslul virtuózními a barvitě obsazenými koncertantními skladbami, v níž dokázal využít mimořádných schopností svých hráčů. Typickou ukázkou drážďanského orchestrálního stylu je Heinichenovo koncerto F-dur s extrémně náročnými party dvou lesních rohů. V nahrávce z roku 1993 se opět představí vynikající hudebníci souboru Musica Antiqua Köln, zařízení jeho zakladatele a uměleckého vedoucího Reinharda Goebla.

Vyslechli jsme Concerto F-dur Johanna Davida Heinichena. Soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Goebel. Wolfgang Amadeus Mozart napsal velké množství chrámových skladeb v době, kdy byl ve službách salzburského arcibiskupa, ale po přesídlení do Vídně zkomponoval již jen 4, za to velmi významná díla. Nedokončené velké kompozice Requiem a mši C-moll, krátké Ave Verum Corpus a poněkud záhadné Kyrie D-moll, Kechlův seznam 341. Rukopis tohoto díla je ztracen, dochoval se pouze opis z počátku 19. století a tisk z roku 1825 a neznáme dobu ani příležitost, k jaké bylo psáno. Mozartovský badatel Otto Jahn kladl jeho vznik do roku 1781 v Mnichově, ale dnes je jeho vznik předpokládán spíše okolo roku 1787 nebo později. Je možné, že jde o první část zamýšlené mše, která by vzhledem k rozměrům Kyrie mohla být podobně rozsáhlým dílem jako mše C-moll. Oproti mši C-moll a Requiem se Kyrie D-moll liší převážně homofonní sazbou a hutnou orchestrací. Je zde předepsáno plné obsazení klasicistního orchestru včetně klarinetů. V dnešním pořadu uvedeme toto pozoruhodné dílo v interpretaci sboru Monteverdi Choir a orchestru English Baroque Soloists, které řídí John Elliot Gardiner. Nahrávka pochází z roku 1986.

To bylo samostatné Kyrie d-moll Wolfganga Amadea Mozarta v provedení Monteverdi Choir a English Baroque Soulists, které řídil John Eliot Gardiner. Skladatel a flétinista Johann Joachim Quantz působil v letech 1718 až 1740 v Drážďanské dvorní kapele, první rok jako hoboista, ale již od následujícího roku se natrvalo zaměřil na příčnou flétnu a stal se jedním z nejvýznamnějších flétnistů své doby. Od roku 1741 až do konce života působil v Berlíně jako skladatel a učitel flétny pruského krále Friedricha II. Velikého. Napsal několik set koncertů a komorních skladeb pro flétnu a kromě toho je dnes známý také svou flétnovou školou z roku 1752 nazvanou Pokus o návod, jak hrát na příčnou flétnu. Koncert pro dvě flétny, orchestr a basso continuo G-dur pochází z Quantzova drážďanského období. V nahrávce z roku 1995 vyslechneme opět soubor Musica Antiqua Köln. Solisty na barokní příčné flétny jsou Jet Vance a Marion Moonen, provedení řídí Reinhard Gebel.

Dozněl koncert G-dur pro dvě flétny, orchestr a basso continuo od Johanna Joachima Kvance. Na barokní příčné flétny hráli Jet Vance a Marion Moonen, soubor Musica Antiqua Köln řídil Reinhard Gebel. Faunovo odpoledne, ikonické dílo francouzského impresionismu, napsal Claude Debussy již roku 1896 a je zároveň jednou z prvních skladeb tohoto stylu. Francouzský dirigent François Xavier Roth je známý hlavně jako zakladatel a umělecký vedoucí orchestru Le Siècle, který se věnuje hudbě 19. a počátku 20. století na dobové, většinou originální nástroje příslušné doby. Své zkušenosti Roth aplikuje i v práci s

Vyslechli jsme preludium pro orchestr podle básně Stefana Mallarmé Faunovo odpoledne, dílo Claude Debussyho. Londýnský symfonický orchestr řídil François Xavier Roth. Klavírní trio číslo 2 Es-dur je jednou z posledních velkých skladeb France Schuberta. Svým rozsahem a čtyřvětým rozvrhem má téměř symfonické parametry. Nejznámější částí tria je baladická druhá věta, jejíž hlavní myšlenka, inspirovaná švédskou lidovou písní, se stala jedním z ústředních témat slavného filmu Stanleyho Kubricka Barry Lyndon. Tuto působivou melodii pak Schubert ještě nečekaně nechává zaznít ještě ve finální větě. Schubertovo druhé klavírní trio vyslechneme v interpretaci tří významných umělců věnujících se hře na historické nástroje, kterými jsou Daniel Sepec housle, Royal Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír. Nahrávka byla vydána roku 2016.

Doznělo klavírní trio číslo 2 S-dur France Schuberta. Jeho interprety byli Daniel Sepec housle, Roel Diltins violončelo a Andreas Steyer klavír.

symfonickou báseň pro soprán a orchestr Luonnotar s podtitulem Dcera přírody aneb stvoření světa na text z finského národního eposu Kalevala zkomponoval Jean Sibelius během roku 1913 a patří k jeho nejosobitějším dílům. Text této symfonické básně pochází z první runy Kalevaly, která s poetickou obrazností vypráví o vzniku světa a narození hlavního kalevalského hrdiny, moudrého pěvce Veinemeinena. Bohyně vzduchu Luonnotar, zvaná také jako Ilmatar, bloudila po 900 let, než porodila syna. Prosila o pomoc boha Ukko. V tom přiletěla kachna a hledala místo, kde by se uhnízdila. Všude bylo jen moře a tak Luonnotar vynořila z vody své koleno, kde kachna snesla 6 vajec ze zlata a jedno železné. Luonnotar se najednou pohnula a vejce se skutálela a rozbila. Jejich skořepiny se ale najednou přetvořily v nebe a zemi, ze žloutku se vytvořilo slunce a z bílku měsíc. Když byly země a nebe stvořeny, Luonnotar se narodil syn Veinemeinen. Premiéra tohoto díla se konala 10. září 1913 na festivalu v Gloucesteru v Anglii. Solový part zpívala slavná finská sopranistka Aino Akte, které také skladba byla věnována. V dnešním bloku zazní nahrávka z roku 1996. Solový part přednese norská sopranistka Solveig Kringleborn, Královskou filharmonii bude řídit Paavo Järvi.

To byla symfonická báseň se solovým sopránem Luo Notar, dílo Jeana Sibelia. Solový part přednesla Solveig Kringelborn, Královskou filharmonii dirigoval Paavo Järvi. Na závěr našeho pořadu budeme opět věnovat pozornost dánskému dirigentovi Tomasu Dousgaardovi a švédskému komornímu orchestru. Dousgaard byl jeho šéfdirigentem po 20 let a za tu dobu pořídil celou řadu vynikajících nahrávek zvláště symfonického repertoáru 19. století. Menší obsazení orchestru ve vrcholných symfonických dílech romantiků může působit nezvykle, ale v 19. století to bylo běžné a hudba díky němu získává na transparentnosti. Dousgaardova práce s orchestrem se velmi blíží stylu interpretace dirigentů orchestru s historickými nástroji. Projevuje se to v první řadě užitím vibráta pouze jako výrazového prostředku na vhodných místech, ne trvalé součásti hry, precizním frázováním i citlivou prací se změnami tempa neboli frázovou agogikou. Neznamená to ale, že by jeho interpretace byla nějak sterilní, naopak hýří nespoutanou energií a muzikalitou. Můžeme se o tom přesvědčit v jeho nahrávce symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, vydané roku 2007 švédskou firmou BIS. Dvořák tuto symfonii, která patří k jeho vrcholným dílům, napsal v krátkém čase pouhých 7 týdnů mezi 27. srpnem a 15. říjnem roku 1880 na přání šéfdirigenta vídeňských filharmoniků Hanse Richtera. K provedení ve Vídni nakonec nedošlo a tak se premiéra konala v Praze 25. března 1881 pod taktovkou Adolfa Čecha. Tak tedy, Antonín Dvořák, symfonie číslo 6 D-dur, švédský komorní orchestr řídí Tomas Dousgaard.

Dozněla symfonie číslo 6 D-dur Antonína Dvořáka, švédský komorní orchestr řídil Thomas Dausgaard. Toto dílo zároveň ukončilo hudební blok, který pro vás sestavil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok, sestavený ze starších i novějších CD fonotéky Českého rozhlasu, přinese výběr děl od baroka po 20. století. Vedle známých titulů zazní i některá méně často hraná, ale přesto posluchačsky velmi atraktivní díla. To je případ hned první skladby, jejímž autorem je australský skladatel Percy Grainger, který žil v letech 1882 až 1961. Byl známý hlavně svými úpravami lidových písní, ale projevil se i jako velmi originální a inovativní skladatel, i když větších skladeb nenapsal mnoho. Nejvýznamnějším Graingerovým dílem je hudba k imaginárnímu baletu The Warriors, neboli česky Válečníci. Napsal jej v letech 1913 až 1916 na popud anglického dirigenta Thomase Beechama, který mu původně navrhl, aby zkomponoval balet pro ruskou baletní společnost Sergeje Ďagileva na jejich vystoupení v Londýně podle scénáře, který mu slíbil dodat. Beecham scénář nakonec nikdy nedodal, a tak se Grainger pustil do práce sám podle vlastní fantazie a k baletnímu provedení nikdy nedošlo. Své dílo popsal takto. V pozadí hudby neprobíhá žádný konkrétní program ani zápletka, ačkoliv vychází z určitých myšlenkových obrazů. Často se mi před očima v mé fantazii myhly scény baletu, v nichž se duchové válečníků a válečnic všech dob a míst spojují v orgiích válečných tanců, průvodů a veselí přerušovaných nebo doprovázených milostnými mezihrami. Tolik citace autorových slov. Válečníci jsou originálním dílem i po skladatelské stránce. Grainger předepisuje vedle obvyklých nástrojů symfonického orchestru i tři klavíry a mimořádně početnou skupinu převážně melodických bicích nástrojů, které získaly spolu s klavíry rovnocenou úlohu s ostatními nástroji orchestru a mnohde až koncertantní ráz. V některých místech dokonce podle pokynu v partituře jedna skupina bicích a jedna skupina žestů má za úkol hrát ve svém vlastním tempu nezávisle na orchestru, což vyžaduje účast dalších dvou dirigentů. Možná pro tyto nezvyklé provozní požadavky se toto jinak posluchačsky velmi vděčné dílo na koncertech i nahrávkách vyskytuje velmi zřídka. My si nyní vyslechneme interpretačně i zvukově referenční nahrávku z roku 1995 s britským orchestrem Philharmonia Orchestra, který řídí John Elliot Gardiner.

To byl imaginární balet Percyho Grainga The Warriors, neboli Válečníci. Filharmonia orchestra řídil John Elliot Gardiner. Sbírku šesti smyčcových kvartetů opus 76 napsal Joseph Haydn v letech 1797 až 1798. Jsou krásnou ukázkou vrcholného komorního stylu s vyrovnanou úlohou všech nástrojů, jehož byl Haydn ve své době hlavním tvůrcem. Kvartet číslo 3 C-dur je nazýván císařský podle druhé věty, kterou tvoří variace na melodii císařské hymny Gott erhalte Franz der Kaiser, kterou Haydn napsal krátce předtím pro císaře Františka I. Smyčcový kvartet C-dur zvaný císařský vyslechneme v interpretaci souboru Chiaroscuro Quartet, mezinárodního smyčcového kvarteta věnujícího se stylové interpretaci hudby klasicismu a romantismu na historické nástroje.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet C-dur opus 76 číslo 3 zvaný Císařský, dílo Josefa Haydna. Hrál soubor Chiaroscuro kvartet. Kantáta Jauchzet Gott in allen Landen je jedním z nejpopulárnějších chrámových děl Johanna Sebastiana Bacha. Atraktivitu jí dodává mimořádně virtuózní part sopránu, k němuž se v krajních větách přidává neméně náročný part solové trubky. Není známo, kdy byla zkomponovaná, doloženo je jen její provedení 17. září 1730 v Lipsku. Nevíme ani pro koho byl psán takto obtížný sopránový part, dosahující až k tříčárkovanému C. Vzhledem k tehdejšímu zákazu ženského zpěvu v kostelích připadal v úvahu pouze chlapecký hlas a kastráti v Lipsku nebyli k dispozici. Trubkový part byl nejspíše psán pro věhlasného lipského virtuóza Gottfrieda Reicheho. Bachovu kantátu Jauchzet Gott in allen Landen vyslechneme v nahrávce z cyklu Bach kantáta Pilgrimage v tomto obsazení. Malin Hartelius, soprán, Niklas Eklund, barokní trubka, English Baroque Soulists řídí John Elliot Gardiner.

To byla kantáta Jauchzet Gott in allen Landen Johanna Sebastiana Bacha. Solové party přednesly Malin Hartelius soprán, Niklas Eklund barokní trubka, soubor English Baroque Soulists řídil John Elliot Gardiner. Velkým Bachovým obdivovatelem a následovníkem, co se týče mistrovství kontrapunktické práce, byl německý skladatel Paul Hindemith. V následující skladbě ale obrátil svou pozornost k jinému velkému německému mistrovi, kterým byl hraný romantik Karl Maria von Weber. Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera začal psát Hindemith roku 1940, původně na podnět choreografa Leonida Massina, který si přál vytvořit balet založený na úpravách Weberovy hudby, ale již v průběhu práce se kvůli odlišným představám neshodli a Hindemith dílo dokončil jako koncertní kus. V první, třetí a čtvrté větě přetvořil Weberovy skladby pro čtyřruční klavír, které sám hrával se svou ženou na klavír. Věta druhá je volným zpracováním melodie pochodu z Weberovy scénické hudby ke hře Karla Gozziho Turandot. Hindemithovy symfonické metamorfózy se díky spojení půvabné Weberovy melodiky s působivou Hindemithovou harmonií a brilantní instrumentací staly jedním z nejpopulárnějších děl hudby 20. století. Z četných nahrávek vybíráme snímek z roku 2018 s orchestrem západoněmeckou, který řídí polský

Dozněly symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera od Paula Hindemitha. Symfonický orchestr západoněmeckého rozhlasu dirigoval Marek Janovsky. Sonáta pro klavír číslo 21 C dur Ludwiga van Beethovena získala své přízvisko Waldsteinská podle skladatelova velkého příznivce hraběte Ferdinanda Arnošta z Waldsteina Wartenberka. My si nyní poslechneme její nahrávku na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819, kterou zhotovil Paul McNulty. Zahraje nám ji vynikající nizozemský klavírista a specialista na hru na historické klavíry Ronald Brautigam.

To byla sonáta číslo 21 C dur, zvaná Waldsteinská, dílo Ludwiga van Beethovena. Na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819 ji přednesl Ronald Brautigam.

Gesangdr Parzen, český zpěv sudiček, zkomponoval Johannes Brahms roku 1882. Toto zhudebnění úryvku z dramatu Johanna Wolfganga Goethe Ifigenie na Tauridě je bolestným povzdechnutím nad nevyspytatelným, často krutým a nespravedlivým osudem lidí. Harmonicky velmi odvážný závěr později obdivoval Anton Webern jako jednu z předzvěstí atonality. Gesang der Parzen, neboli zpěv sudiček Johannesa Brahmse pro šestihlasý smíšený sbor a orchestr, vyslechneme v interpretaci souborů Collegium Vocale Gent a Orchestre des Champs-Élysées, které řídí Philippe Hrevéche.

Gesang der Parzen neboli zpěv sudiček, dílo Johannesa Brahmse, přednesly soubory Collegium Vocale Gent, Orchestre des Champs-Élysées, dirigoval Filip Hereweche. Skytská svita je raným dílem Sergeje Prokofieva z doby krátce po absolvování Petrohradské konzervatoře. V roku 1914 se v Londýně setkal s impresáriem ruského baletu v Paříži Sergejem Djagilevem, který jej požádal o napsání baletu s

námětem z pohanských dob ze skytského prostředí s názvem Ala Aloli. Djagilev však dílo odmítl ještě před jeho úplným dokončením a tak z dosud napsané hudby Prokofjev vytvořil čtyřvětou skytskou svitu. V jejich drsných harmoniích a ostinátních rytmech je sice znát inspirace svěcením jara Igora Stravinského, ale Prokofjev dokázal Stravinského podněty vstřebat do svého osobitého stylu a výsledek je poměrně odlišný. První provedení se konalo 29. ledna 1916 v Mariinském divadle v Petrohradě a vyvolalo bouřlivou reakci publika, na kterou Prokofjev vzpomínal ve své autobiografii. Po svitě se v sále rozpoutal mimořádně velký hluk. Glazunov se podruhé neovládl a vyletěl ze své kůže i ze sálu. Nesnesl východ slunce, to znamená, že utekl 8 taktů před koncem. Navzdory poměrně komplikované avantgardní řeči je skytská svita díky originálním nápadům a barvité orchestraci posluchačsky vděčným dílem. Dokonce skupina Metallica zařadila na své koncerty roku 2019 rytmicky údernou druhou část skytské svity v provedení Sanfranciského symfonického orchestru s dirigentem Michaelem Tilsonem Thomasem. My si nyní vyslechneme její nahrávku s Bergenským filharmonickým orchestrem, který řídí Andrew Litton. Skytská svita má následující čtyři části. Vzývání Velese a Ali, Zlý bůh Čužbok a tanec zlých duchů, Noc a závěrečnou částí je Loliův příchod a průvod slunce.

To byla skytská svita Sergeje Prokofjeva. Bergenský filharmonický orchestr řídil Andrew Litton. Noční výjevy areje duchů jsou námětem i v další skladbě, i když je stylem a nástrojovým obsazením zcela odlišná. Komorní koncert Antonia Vivaldiho pro zobcovou flétnu, fagot, dvoje housle a basso continuo nazvaný La Notte neboli Noc patří k typu programních koncertů, jejíž forma se díky stvárnění mimohudebního námětu vymyká obvyklé podobě. Vivaldi poměrně jednoduchými prostředky dokázal dosáhnout přímo strhujícího účinku, který je v tomto případě podpořen jedinečnou interpretací italského souboru Il Giardino Armonico na nahrávce z roku 1991. Solisty jsou Giovanni Antonini, zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi, housle, Alberto Grazzi, fagot, provedení řídí umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini.

Dozněl komorní koncert Antonia Vivaldiho nazvaný La Notte, neboli Noc. Hrál soubor Il Giardino Armonico se solisty Giovanni Antonini Zobcová flétna, Enrico Onofri a Marco Bianchi housle, Alberto Grazzi fagot, provedení řídil umělecký vedoucí a zakladatel souboru Giovanni Antonini. Dechový oktet S-dur Ludwiga van Beethovena je navzdory vysokému opusovému číslu 103 raným dílem, skladatel jej napsal ještě v Bonnu před rokem 1792, o rok později ve Vídni jej revidoval a roku 1795 ještě upravil pro obsazení smyčcového kvinteta. Tiskem byl vydán posmrtně až roku 1834. Přestože jde v kontextu Beethovenovy tvorby o ranou skladbu, je to svými kvalitami velmi vyspělé a osobité dílo, využívající na maximum možností tehdejších dechových nástrojů. My si nyní vyslechneme oktet S-dur Ludwiga van Beethovena na nástroje z doby jeho vzniku, nebo spíše jejich kopie, v brilantní interpretaci italského souboru Zefiro na nahrávce z roku 2006.

Svůj osmý smyčcový kvartet C-moll napsal Dmitrij Šostakovič během 3 dnů v červenci roku 1960. Je to dílo velmi osobní, svědčí o tom mimo jiné řada citátů z vlastních děl. Všemi větami pak prostupuje Šostakovičův kryptogram odvozený z německého přepisu zkratky jeho jména, který tvoří tóny D, S, C, H a vyskytuje se ve více jeho dílech. Ruský dirigent a violista Rudolf Baršaj vytvořil se souhlasem autora transkripci pro smyčcový orchestr pod názvem Komorní symfonie. Ta se brzy stala součástí kmenového repertoáru mnoha smyčcových orchestrů. Nyní uslyšíme nahrávku z roku 2021, která je součástí kompletu Šostakovičových symfonií a koncertů vydaného firmou Deutsche Grammophon. Bostonský symfonický orchestr řídí Andris Nelsons.

To byla komorní symfonie C-moll pro smyčcový orchestr neboli transkripce 8. smyčcového kvartetu Dmitrije Šostakoviče, kterou vytvořil Rudolf Barschai. Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons. Kantátu první Walpurgina noc zkomponoval Felix Mendelssohn Bartholdy na text balady Johanna Wolfganga Goethe, který původně psal ke zhudebnění pro Mendelssohnova učitele Karla Zeltra. Ten plánované dílo nakonec nikdy nedokončil a roku 1830 se jej ujal Mendelssohn. První verzi napsal roku 1832 a o 10 let později důkladně přepracoval a vytvořil definitivní znění. Námětem básně i kantáty je líčení přípravy druidských obřadů vítání jara na hoře Brocken a obavy z pronásledování křesťany. Aby je zastrašili, přestrojí se za duchy a démony a oslavy můžou začít. Walpurginu noc velmi obdivoval mimo jiné i Hector Berlioz, který ji považoval za dosud nejlepší Mendelssohnovo dílo. Kantátu první Walpurgina noc nyní vyslechneme v tomto obsazení. René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídí Frieder Bernius.

Vyslechli jsme kantátu Felixe Mendelssohna Bartholdyho První Valpurgina noc. Jejími interprety byli René Morlock alt, David Fischer tenor, Stefan Genz bariton, David Jeruzalém bas, komorní sbor Stuttgart a německou komorní filharmonii Brémy řídil Frieder Bernius. Mendelssohnovo dílo zároveň ukončilo tento pořad, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem. Georg Friedrich Händel, Concerto Grosso B-dur, opus 3 číslo 1, první věta, The English Concert řídí Trevor Pinnock.

pro manžele Nefoby a vychovatelku jejich dětí Marii, které při domácím muzicírování občas doprovázel na klavír, zkomponoval původně mladý Antonín Dvořák první moravské dvojzpěvy. Vznikaly v několika vlnách, nejprve pro soprán a tenor, brzy pro dva ženské hlasy a klavír. Dvořák si vybral texty ze Sušilovy sbírky a vzniklo dílo, které pak i díky Johannesu Brámsovi v komisi pro udělování státního stipendia založilo Dvořákovu světovou slávu. Pro berlínského vydavatele Zimroka byli Klänge aus Mähren kasovním trhákem. Není divu, že se rozletěli do světa v řadě verzí a že zaujali i Leoše Janáčka, který několik z nich upravil pro smíšený sbor a klavír. Takto například píseň Kdyby byla kosa nabroušená. Kýnův smíšený sbor a Pavel Kýn v jeho čele, u klavíru Stanislav Boguňa.

Rondo je forma, v níž se hudba několikanásobně vrací k hlavnímu tématu a střídá ho s dalšími hudebními myšlenkami. Téma tedy působí jako jakýsi refrén. Hra s posluchačem spočívá v tom, že skladatel návraty hlavního tématu různě oddaluje či zkracuje a tak uspokojuje či napíná naše očekávání. Rondo často najdeme v závěrečných větách sonát, symfonií nebo jako samostatnou skladbu. Darius Milhaud, Vůl na střeše. Ukázkový příklad velkého ronda v jihoamerickém stylu. Českou filharmonii řídí Libor Pešek.

0: To byl Vůl na střeše Dária Mioda. Českou filharmonii řídil Libor Pešek.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klasická hudba non-stop. Josef Haydn, árie z opery L'Isolda d'Isabiata, tedy Opuštěný ostrov, zpívá Thomas Quasthoff, freiburský barokní orchestr řídí Gottfried von der Goltz.

Předehra Římský karneval je příkladem nejbarevnější partitury francouzského mistra Hectora Berlioze. Jsou v něm motivy Berliozovy opery Benvenuto Cellini, jejíž neúspěch skladatele velmi trápil. Za to Římský karneval je posluchačsky velice úspěšný dodnes. Po rychlé 18-taktové introdukci následuje snad jedna z nejkrásnějších melodií v instrumentální hudbě určených anglickému rohu, ke kterému se přidává celý orchestr. A pak už přichází temperamentní a energické karnevalové veselí. Nám tuto skvostnou koncertní předehru zahrají berlínští filharmonikové zařízení Claudia Abáda.

Na D-dur teď solo pro Magdalenu Koženou, vynikající českou sopranistku, která patří k nejúspěšnějším českým pěvcům v zahraničí, v koncertních recitálech, jako solistka velkých kantátových děl a samozřejmě také v opeře. V poslední době se Magdalena Kožená věnuje i podpoře základního uměleckého školství u nás. My si připomeneme její pěvecké mistrovství ve staré hudbě, konkrétně v díle velkého Johanna Sebastiana Bacha. Z jeho světské kantáty Bachův katalog BWV 208, přezdívané Lovecká, zazní asi nejpopulárnější árie Schafe können sich weiden, čili Ovečky se mohou klidně pást. Pastorální idyla s Magdalenou Koženou a muzikou Floreou.

Jedním z nejznámějších a nejoceňovanějších polských skladatelů 20. století a současnosti je bezesporu Krzysztof Penderecki, narozený v roce 1933. Od avantgardní tvorby, pro níž dokonce vynalezl vlastní notaci, přes elektronickou hudbu a seriální techniky se postupně v polovině 70. let dopracoval k zásadnímu obratu ve své tvorbě, přiklonil se k baroku a neoklasicismu a začal pro mnohé hovořit srozumitelnějším hudebním jazykem. Je autorem oper, četných hlubokých duchovních děl, koncertů, sborů, písní, orchestrálních kompozic a také mnoha filmových partitur, třeba k filmu režiséra Vajdy. Mimořádně dlouhý je seznam ocenění, která Penderecký za svou tvorbu získal, a hojně se věnuje také dirigentské činnosti. My teď nahlédneme do Pendereckého opery Ztracený ráj, zkomponované na motivy básně Johna Miltona v druhé půli 70. let. Najdeme v ní i toto adagietto, které hraje symfonický orchestr polského rozhlasu a televize a řídí Antony Witt.

0: Stanice D-dur a hudební portál Klasika Plus vám jako partneři nabízejí nejen hudební zážitky. Na webu www.klasikaplus.cz najdete kompletní informace o klasické hudbě, rozhovory, recenze a mnoho zajímavých souvislostí. D-dur a Klasika Plus – samá hudba.
1: Nahlédneme do 17. klavírního koncertu Wolfganga Amadea Mozarta. Koncertu G-dur, který zkomponoval 28-letý skladatel, žijící tehdy ve Vídni. Do třetí věty prý vložil jako téma melodii, již měl zpívat Mozartův Špaček. Není jisté, jestli nejprve melodii zpíval skladatelův milovaný ptáček, nebo jestli ji opeřence naučil Mozart později. Jisté je, že když onen Špaček zemřel, a známe dokonce přesné datum úmrtí, Mozart uspořádal pohřební obřad. A ty první takty třetí věty 17. klavírního koncertu G-dur uchovávají jejich společnou melodii navždy. Teď nám ji zahrají Jos van Immersel na kladívkový klavír a soubor Anima Eterna Brugge.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasika na dosah.
0: Každý všední den od 4 do 8.
1: Josef Haydn a slavná čtvrtá část finální ze symfonie číslo 45 Fismol na odchodnou. Akademii staré hudby řídí Christopher Hogwood.

0: Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby. A teď Jakob Handl Galus, autor bezmála 600 děl, převážně vokální polyfonie. Ze skladatelského odkazu, tohoto původem slovinského skladatele, který v 16. století působil kromě Vídně také v Olomouci a nakonec v Praze, co by varhaník kostela svatého Jana na Zábradlí, si poslechneme asi 4minutové moteto Ecce quo modo moritur justus, velkopáteční responsorium Hle, jak umírá spravedlivý. Zde Handl Galus neexponuje téměř žádný kontrapunkt, spíše je zde patrný vliv benátského stylu. Jde o homofonní skladbu, hlasy většinou postupují spolu v akordické sazbě a Galus si pouze hraje s ozvěnami a dynamickými kontrasty. Zpívají nám ljubljanští madrigalisté.

Henry Purcell, první část ze sonáty pro trubku a orchestr D-dur. Hraje Maurice André Akademii svatého Martina v Polích, řídí Sir Neville Mariner.

V roce 1790 bylo Josefu Haydnovi 58 let a už 30 let byl dvorním esterházyovským hudebníkem. V tom roce ale přichází zlom. Jeho mecenáš umírá a Haydn přijímá pozvání do Londýna. A v době tohoto velkého životního zvratu komponuje opus 64, šestici smyčcových kvartetů. Zatímco první čtyři komponoval ještě na dvoře v Esterháze, čísla 5 a 6 už v Londýně. A my si teď z té londýnské etapy z pátého kvartetu D-dur, takzvaného skřivánčího, vzhledem k pasážím ve vysokých polohách prvních houslí, jakoby ptačímu zpěvu, vybereme velmi rychlou a pulzující, brilantní čtvrtou větu v interpretaci Stamicova kvarteta.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur. Francis Poulenc, druhá věta z jeho symfoniety. Orchestr National de France řídí Charles Dutoit.

0: Klasika na dosah na stanici D-dur.
1: Pečlivý výběr skladeb, které vás zaujmou.
0: Se stručným komentářem.
1: Do Itálie konce 16. a počátku 17. století se nyní vypravíme za Karlem Gesualdem, princem z Venózy. Jeho vokální skladby byly dříve odmítány a dnes jsou proslaveny pro své disonance a dramatický náboj. On byl takový i život Karla Gesualda. Svou manželku nachytal in flagranti a v zápětí byla i se svým milencem zavražděna. I na Gesualda padlo podezření. V každém případě po vraždě se stáhl z veřejného života, uzavřel se na svém zámku a v trýznivé osamocenosti bylo jeho jediným světlem komponování. Tady jeden z mnoha jeho působivých madrigalů, Se la mia morte brami, zpívá Concerto Italiano, řídí Rinaldo Alessandrini.

Bedřich Smetana položil základy naší národní hudby a jsou to velmi pevné základy. Na rozdíl od jiných folklorem inspirovaných skladatelů byl Smetana hloubavý intelektuál, který si nezjednodušoval skladatelský život citacemi lidových písniček v líbivých úpravách. V Prodané nevěstě třeba není ani jedna citace lidové písně. Jeho skladby jsou důmyslně promyšlené, postavené na racionálních principech. Třeba Celá má vlast je monotématická, tedy v podstatě všechna témata rozsáhlého cyklu lze odvodit od úvodního motivu Vyšehradu, tedy pam, pam, pa, pam. Smetana byl výborný klavírista, čemuž odpovídá i virtuozita skladeb pro tento nástroj. Kustáru ohluchnul, což mu nijak zásadně nebránilo v komponování, ba ani v dirigování.

Málo který profesionální hudebník oboru klasické hudby, instrumentalista, se ve svém profesním životě vyhne předehře k opeře Bedřicha Smetany Prodaná nevěsta. Její party hrají dokonce už studenti konzervatoří v povinném předmětu party. Je to konkurzní materiál pro většinu nástrojů symfonického orchestru. A ať už pak hudebník hraje v operním orchestru nebo symfonickém, může si být jist, že se s touto předehrou setká. Je totiž uchvatná, efektní a také pořádně technicky náročná. Tak si tento klenot české hudby, Smetanovu předehru k nejoblíbenější české opeře Prodaná nevěsta, poslechneme v nahrávce České filharmonie a Zdeňka Košlera.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop. Antonio Vivaldi, árie z opery Orlando Furioso. Zpívá Simon Kermes, Venice Baroque Orchestra řídí Andrea Marcon.

Svůj klavírní koncert číslo 20 D-moll hrál sám Wolfgang Amadeus Mozart jako solista ve Vídni v roce 1785. Pár dní po koncertě psal tou dobou ve Vídni pobývající Mozartův otec Leopold dopis své dceři Nannerl o Wolfgangově úspěchu. Velkým obdivovatelem díla byl i Ludwig van Beethoven a on, stejně jako další autoři, k němu zkomponovali kadence. Pro zajímavost, toto je první ze dvou skladatelových klavírních koncertů v molové tónině. Volná věta, romance je ovšem v B-dur a je nádherná, jak uslyšíme v podání Melvilla Tanna a London Classical Players.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat. V Anglii prý byly Mendelssohnovy klavírní písně beze slov tak populární, že je údajně hrál každý, kdo měl klavír. Populární jsou ale dodnes. Z prvního sešitu písní beze slov romantického mistra Felixe Mendelssohna Bartholdyho teď hraje tu v tónině E-dur Walter Gieseking.

Opera je hudebně dramatický útvar. Po předehře se střídají recitativy, v nich se posunuje děj kupředu, árie, v nichž postavy vyjadřují své citové pohnutky, dueta, ansámbly, sbory a orchestrální mezihry. Modernější opery, třeba Wagnerovy, ale nejsou členěny na samostatná čísla a vyprávějí děj kontinuálně v jednom dramatickém tahu. Wolfgang Amadeus Mozart, árie Hraběnky z druhého dějství opery Figarova Svatba. Zpívá René Fleming, londýnský symfonický orchestr řídí Sir George Sholty.

Gaetano Donizetti, árie Edgara z třetího dějství opery Lucie z Lammermooru. Zpívá Placido Domingo, Los Angeles Philharmonic Orchestra řídí Carlo Maria Giulini.

Melodie chorálu Wachet auf, ruft uns die Stimme je píseň luteránského kazatele a skladatele Filipa Nikoláje z roku 1599. A přinejmenším první sloka vychází ze známé Silberweise norimberského ševce a mistra pěvce Hanse Sachse. Píseň se vztahuje na Ježíšovo podobenství o moudrých a pošetilých panách z Nového zákona. Chorál v průběhu dalších staletí zhudebnili třeba Felix Mendelssohn Bartholdy ve svém oratoriu Paulus, jak v předehře, tak jako chorál, nebo Max Reger v jeho třech chorálních fantaziích. A toto je zhudebnění Johanna Sebastiana Bacha v podání varhaníka Jana Kalfuse Vzhůru hlas nás volá.

Následující tóny věnoval Antonín Dvořák plesovému výboru Akademického čtenářského spolku jako zahajovací číslo k plesu konanému v lednu roku 1880. Interpretem byl orchestr 26. pěšího pluku. My vám pro slavnostní náladu posíláme Dvořákovu slavnostní polonézu Esdur v nahrávce Symfonického orchestru hlavního města Prahy FOK a Jiřího Bělohlávka.

20 tisíc lidí prý zaplatilo po 2 šilincích a 6 pencích, aby se mohli v Green Parku v Londýně zúčastnit oslav, které anglický král Jiří uspořádal na oslavu ukončení války o rakouské dědictví. Davy těch lidí tehdy v dubnu roku 1749 na 3 hodiny ucpali most London Bridge, aby viděli královský ohňostroj a slyšeli hudbu mistra, který o 10 let později umíral jako nejoslavovanější mistr Anglie, Georg Friedrich Händel. Tady je alespoň část té slavnostní hudby ke královskému ohňostroji, nadto ve skvostném provedení Akademie staré hudby a Christophera Hogwooda v jejím čele. Finální 2 minuety.

0: Klasika na dosah.
1: Skladby, které stojí za to poznat.
0: Balet Apalačské jaro Aarona Copelanda oslavuje venkovský život amerických přistěhovalců s jejich křesťanskou etikou a vztahem k přírodě. Aaron Copland, Apalačské jaro, St. Paul Chamber Orchestra.

Ludwig van Beethoven, Egmont, předehra k tragédii Johanna Wolfganga von Goethe, opus 84. Gewandhausorchester Leipzig řídí Kurt Mazur.

Pokud ještě neznáte, prosím, seznamte se s francouzským hudebním skladatelem, ale také knězem Jehanem Taburotem, kterého hudební svět zná spíš pod jménem Tuano Arbo. V 16. století sepsal zajímavou studii o tehdejších francouzských renesančních tancích pod titulem Orchezografie. Je to pro nás nedocenitelný zdroj poznání o instrumentální hudbě i lidových melodiích Francie 16. století. Jednou z nejznámějších melodií z té sbírky je pak píseň Belle qui tient ma vie, kráska, jež drží můj život, kterou u nás naspíval Spiritual Quintet jako pavanu za 10 švestkových knedlíků. V našem případě onen chanson ve staré francouzštině a v nastudování souboru katalánce Jordiho Savala La Capella Real de Catalunya a Esperion 21.

Hvězdná portugalská klavíristka Maria João Pires patří k nejuznávanějším interpretkám mozartovského klavírního repertoáru, za něž byla také několikrát oceněna. Ale skvěle hraje i romantické mistry. Takto například známou arabesku C-dur Roberta Schumana.

0: Schumannovu arabesku C-dur hrála Maria João Pires. Klasika na dosah.
1: Zlatý fond klasické hudby.

0: Sonátová forma je ustálený způsob uspořádání hudebních myšlenek v prvních větách klasických sonát, symfonií, smyčcových kvartetů a mnoha dalších druhů skladeb. V prvním oddílu sonátové formy se představí obvykle tři kontrastní témata. V druhém dílu se tato témata dostanou do vzájemného konfliktu, aby ve třetí části zazněla zase odděleně, ovšem proměněna vzájemnou konfrontací. To vše se odehraje během jediné hudební věty.
1: Jedním z nejpopulárnějších smyčcových kvartetů Josefa Haydna je číslo 5 z opusu 64. Je v tónině D-dur a nese název Skřivánčí. Housle zde hrají ve vysoké poloze, která prý byla doménou houslisty Josefa Tosta v Haydnově orchestru na dvoře v Esterháze. Už vstupní téma housliček jakoby připomínalo ptačí zpěv. Poslechněme si z nahrávky Stamicova kvarteta.

0: Český rozhlas D-dur.
1: Klasická hudba non-stop.
0: Podstatnou část svého života prožil blámský skladatel Philippe de Monté ve službách císaře Maximiliána II. Ve Vídni a také u nás v Praze. Byl to ve své době nesmírně slavný skladatel a jeden z nejplodnějších skladatelů 16. století. Ve 34 knihách vyšlo asi 1100 jeho madrigalů. A i když je jeho sakrální hudba v menšině, přesto je impresivní. Asi 40 mší, 250 motet, 140 duchovních madrigalů. I my si nyní vybereme z Montého duchovních děl. Vokální ansámbl Cinquecento zaspívá mariánský chvalospěv Magnifikát. Má duše velebí Hospodina a můj duch jásá v Bohu mém spasiteli, neboť shlédl na svou nepatrnou služebnici.

Domenico Scarlatti a jeho sonáta číslo 30 ve formě fugy. Hrají Matěj Fremel a Patrik Vacík na kytary.

V tomto případě koncertu číslo 3 a moll, z něhož vybíráme výjimečnou volnou větu. Je totiž instrumentována pouze pro lesní rohy, violončela a basy. Otevře jí nádherný zpěv lesních rohů, následovaný nebesky krásným klavírním sólem. Stephen Hoch, anglický komorní orchestr, Bryden Thompson.

0: Klasika na dosah.
1: Na stanici Český rozhlas D-dur.
0: Opera Peter Grimes v roce 1945 světově proslavila tehdy 32letého anglického skladatele Benjamina Britna. Ačkoliv operní společnost původně protestovala proti jejímu nastudování, protože se obávala její očekávané kakofonie. Nakonec ale byli překvapeni všichni. V prodeji lístků tehdy Grimes předčil i Madame Butterfly nebo Bohému. K nejkrásnějším místům opery, v níž se Britten hlásí ke Stravinského projasněnému neoklasicismu, patří 4 orchestrální mezihry, které se dokonce dávají a také tak byly vydány samostatně jako koncertní symfonické kusy. Toto je jeden z nich. Nedělní ráno z opery Peter Grimes Benjamina Britna hraje Londýnský symfonický orchestr pod taktovkou Andrého Previna.

Frédéric Chopin byl romantik a tlumočníkem jeho hudebních myšlenek byl klavír. Sám byl skvělý pianista a tak trávil večery ve šlechtických salonech, kde do noci improvizoval, druhý den pak své improvizace upřesňoval, dolaďoval a zapisoval do not. Jsou to skladby extrémně virtuózní, plynou jakoby bez hranic a bez zřetelné formy. Pevnější obrysy ale slyšíme v klavírních koncertech, tam je to něco jiného. Chopinův klavír obecně zní často jako zvonkohra, brilantními běhy v pianissimu a na horním okraji klaviatury.

Stejně jako byl za prvního básníka klavíru označován geniální Frédéric Chopin, hovořilo se jako o básníkovi klavíru, o jednom z největších českých, ale i světových pianistů 20. století, Ivanu Moravcovi. Takže teď dva básníci klavíru v jednom, totiž Chopinova etída Azdur v podání Ivana Moravce.

Ve všední dny v 19.30 vstupujeme na stanici D-dur do archivu redakce Vážné hudby a vybíráme vzdělávací komponované pořady z někdejších cyklů Dakápo, Posluchárna, Slovo o hudbě a dalších. Autory a titulky pořadů najdete na našem webu nebo na displeji svého DAB přijímače.

tomto cyklu jsme si dali za úkol probrat základní stavební prvky hudby, tedy o něch pět základních kostek hudební stavebnice, jimž se říká hudební výrazové prostředky. Melodii, rytmus, harmonii a barvu jsme už probrali a zbývá nám dynamika. Teorii probereme jednou větou. Hudba může znít silně nebo slabě, může se postupně zesilovat nebo zeslabovat a různé nástroje mohou v jednu chvíli hrát různě silně. Toť k teorii vše. Praxe ale bývá mnohem pestřejší a zajímavější. Předvedeme si v tomto pořadu několik originálních případů zacházení s dynamikou. Pokud jste byli v Benátkách uprostřed turistické sezóny, jistě jste byli dynamikou toho města převálcováni stejně jako já. Do chrámu svatého Marka vás sice nepustí v kraťasech a svalnatí hoši v slušivých oblecích se tam jakoby snaží udržet posvátný klid, ale stejně tam bývá italsky rušno. V dobách, kdy zde působil Claudio Monteverdi, to muselo být jinak. Jinak by jeho hudba ve svatém Markovi prostě nebyla slyšet. V jeho mariánských nešporách najdeme dlouhé plochy, v nichž koloratury tiše zpívá tenorista doprovázený jen loutnou a z opačné strany kostela mu odpovídá druhý tenorista ještě mnohem tišeji. Dynamika se pohybuje mezi pianem a pianissimem. Nedokážu si představit, jak to mohlo v tom obrovském chrámu fungovat. Když pak konečně nastoupí sbor, zní to jako skutečné vysvobození.

Tento styl práce s dynamikou v chrámových dílech se přenesl až do vrcholného baroka, jen dynamické efekty začaly být mnohem agresivnější. V Bachových paších podle Matouše uslyšíme scénu hudebně velmi podobnou oné ukázce z Monteverdiho. Zvukově nevýrazný rozhovor mezi jednajícími postavami, v tomto případě mezi Pilátem a vypravěčem, je nečekaně protnut prudkým výkřikem zboru, požadujícím propuštění Barnabáše. V následující fuze pak lid žádá ukřižování Krista.

A do třetice ještě jedno chrámové veledílo. Mozartova mše C-mol. Část Kvitolis je celá svěřena sboru, doprovázenému těžkým tečkovaným rytmem orchestru. Základní dynamika je fortissimo, které se na několika místech opravdu překvapivě a náhle změní na pianissimo, dokonce jakoby uprostřed noty. Této skokové změně v síle zvuku se říká terasovitá dynamika, která vládla v hudbě až do doby, kdy čeští mistři působící v Mannheimu ukázali světu, že existují i rafinovanější možnosti. Mozart ve své mši C-mol ovšem zvolil jakýsi retrostyl, v němž se vrátil nejen k téměř zapomenuté barokní polyfonii, ale právě i k terasovité dynamice.

Opakem terasové dynamiky je postupné zesilování nebo zeslabování, čili crescendo a decrescendo. Crescenda lze docílit různým způsobem, například postupným přidáváním nástrojů v orchestru, jak je to na začátku předehry k prodané nevěstě.

Jinou možností je napsat všem nástrojům crescendo od pianissima k fortissimu. Oba přístupy můžeme porovnat v jednom slavném místě z Bergova Vojicka. Jde o jeden tón, tón H, který se dvakrát opakuje, a to s velkým crescendem. V prvním případě se postupně přidávají nástroje, druhé crescendo je orchestrální tutti, kde všechny instrumenty najednou zesilují z piana do fortissima. Rozdíl ku podivu není nijak velký.

To, co si dnes pouštíme, lze většinou označit termínem dynamické efekty. Tedy něco, co má posluchače překvapit, zaujmout nebo alespoň probudit z letargie. Dynamika v těchto místech na sebe strhává pozornost. Skladatel však musí na dynamiku myslet i tam, kde mají hlavní slovo jiné prostředky. Má-li jeho skladbě dominovat melodie, musí to skladatel udělat tak, aby melodická linka byla skutečně slyšet, tedy napsat ostatním nástrojům takovou dynamiku, aby melodii nepřekrývaly. To se bohužel někdy stává třeba v opeře. Skladatelé jsou v tom ale často nevinně. Takový Verdi nemohl počítat s tím, že jeho opery nebudou vždy zpívat velké italské hlasy, ale že se o ně budou pokoušet i někteří čeští pěvci, jejichž jímavé bel canto se kvůli čtyřem hornám v doprovodu jeví již ve čtvrté řadě jako pantomima. Prostě ne každý má hlas jako Pavarotti. I on ovšem zpívá na mikrofon, když své umění prezentuje na obzvlášť velkém fotbalovém stadionu.

Na závěr nechť zazní snad nejslavnější decrescendo, které kdy bylo napsáno. Haydnova symfonie na odchodnou není po hudební stránce zrovna geniálním dílem, ale legenda, která je s ní spojena, udělala ze symfonie hit. Rozhodně je na klasicistní poměry nezvyklé, aby symfonie končila pomalou větou, a také není běžné, aby hráči před koncem koncertu odcházeli z pódia. Zajímavé je, že problém, na který ve svém happeningu narazil Haydn, vlastně trvá dodnes. Orchestrální hráč se prostě cítí být odjakživa přetěžován a má pocit, že za ty peníze, co bere, se od něho chce moc. Jeho základním uměleckým krédem je dostat se včas domů. Tak už to ale v muzikantském světě chodí a nedá se s tím nic dělat. Ale nakonec, proč by se mělo? Je to jedno z mála prostředí, kde většina věcí funguje, jak má. Muzikanti hrají, jak nejlépe umí, byť třeba trochu neochotně. Melodie je navzdory stoletému snažení skladatelů stále nejoblíbenějším hudebním prvkem. Crescendo spolehlivě působí na posluchače stupňujícím se napětím. Decrescendo na konci skladby nám mává na odchodnou. Hudba je jedna z mála věcí, na které se v tomto světě můžeme spolehnout.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. V dnešním bloku se seznámíme s několika pozoruhodnými nahrávkami, které v nedávné době obohatily fonotéku Českého rozhlasu. Hned na úvod představíme jeden z nejvýznamnějších vydavatelských počinů roku 2025 a tím je komplet symfonií Johannesa Brahmse s legendárním dirigentem Johnem Eliotem Gardinerem a královským orchestrem Koncert Chebou. Je to již Gardinerův druhý komplet Brahmsových symfonií. Poprvé jej nahrál o 18 let dříve se svým orchestrem historických nástrojů Orchestr Revolutionnaire et Romantique. Gardiner uplatňuje své interpretační zásady a zkušenosti z práce se starými nástroji i při dirigování moderních orchestrů. Ve své nové nahrávce Brahmsových symfonií dosáhl Gardiner vzácně čistého a zároveň plného a barevného orchestrálního zvuku s kontrolovaným vibrátem, které je užíváno pouze jako výrazový prostředek na vhodných místech. Připočtěme k tomu čitelné frázování, živou frázovou dynamiku i agogiku, to vše umožňuje vyniknout bohaté struktuře Brahmsovy hudby, která se jindy často ztrácí pod přívalem hutného zvuku s permanentním vibrátem. Zároveň se ale nejedná o nějaký sterilně technický přístup, Gardiner naopak dosáhl svou interpretací obdivuhodné škály výrazu. Sám se o svém interpretačním přístupu k Brahmsovi vyjádřil těmito slovy. Cítil jsem potřebu a osobní výzvu stavět na své dřívější zkušenosti a rozšířit její poznatky a interpretaci na práci s moderním orchestrem, zejména tak významným a flexibilním, jako je Koncert Chebou, a hledat novou syntézu stylů a přístupů. Oheň a křišťál, jak Brahmsovu hudbu charakterizoval argentinský spisovatel a básník Jorge Luis Borges. O to jsme se snažili. Tolik slova dirigenta Johna Eliota Gardinera ke své nové nahrávce Brahmsových symfonií. Symfonie číslo 1 C mol Johannesa Brahmse nám nyní zahraje Královský orchestr Koncert Chebou, dirigentem bude John Eliot Gardiner.

0: Dozněla symfonie číslo 1 C moll Johannesa Brahmse. Královský orchestr Concertgebouw řídil John Eliot Gardiner.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Amprompty je druh skladby založený na okamžitém nápadu, název odkazuje k improvizaci. Poprvé byl použit v roce 1817 českým skladatelem Janem Václavem Hugovoříškem ve skladbě publikované v Allgemeine Musikalische Zeitung a soubor šesti takových voříškových skladeb byl vydán v roce 1821 a patrně v reakci na něj užil název Amprompty i nakladatel Haslinger pro vydání první řady čtyř Amprompty pro klavír France Schuberta napsaných roku 1827. Název Amprompty není v případě těchto závažných a komplikovaných děl úplně výstižný. Improvizační ráz má pouze první z nich. Čtyři Amprompty pro klavír opus 90 France Schuberta, repertoárové dílo mnoha klavíristů, si nyní vyslechneme v provedení na nástroji, který téměř přesně odpovídá době jejich vzniku. Na kopii klavíru vídeňského výrobce Konráda Grafa z roku 1819, postavenou roku 2007 Paulem McNultym, nám je nyní zahraje věhlasný nizozemský klavírista Ronald Brautigam.

To byly 4 amprompty opus 90 France Schuberta. Na kopii vídeňského klavíru Konráda Grafa z roku 1819 hrál Ronald Brautigam. První koncert pro housle a orchestr A-moll napsal Dmitrij Šostakovič v letech 1947 až 1948, tedy v době vrcholící neblaze proslulé Ždanovovy doktríny, která se negativně podepsala na kulturním životě v zemích sovětského bloku. Veškeré umění se muselo striktně podřizovat ideologii socialistického realismu a co se jen trochu vymykalo, bylo odsouzeno jako projev západního formalismu. První houslový koncert, který se dnes řadí k nejlepším dílům pro tento nástroj, věnoval autor legendárnímu ruskému houslistovi Davidu Oistrachovi, který o něm napsal: Tento koncert je pro solistu skutečnou výzvou. Dá se přirovnat k hlavní roli, velmi hluboké, shakespearovské roli, požadující po umělci tu nejvyšší emoční a intelektuální odevzdanost. Šostakovič užil v tomto koncertu menší obsazení orchestru, vynechal trubky a trombóny a pracuje s nimi úsporně, ale velmi efektivně. Centrem díla je rozsáhlá třetí věta, nesmírně působivá pasakalia, postavená na jednoduchém ostinátním tématu, nad kterým se neustále rozvíjí jedinečná kantiléna sólových houslí. Šostakovič si byl vědom toho, že za současné situace, tedy roku 1948, nelze provést takto závažné a originální dílo nahony vzdálené povinnému optimismu socialistického realismu. Premiéra se tak konala až 9. října 1955 v době částečného uvolnění poměrů po Stalinově smrti. Solistou byl David Oistrach a doprovázela jej Leningradská filharmonie s dirigentem Evgeniem Mravinským. My si nyní poslechneme nahrávku, kterou pořídili dva vynikající umělci původem z Lotyšska. Houslistka Bajba Skride a dirigent Andris Nelsons, který řídí Bostonský symfonický orchestr. Nahrávka je součástí kompletu Šostakovičových symfonií a koncertů s Bostonským symfonickým orchestrem a jeho šéfdirigentem Andrisem Nelsonsem, vydaného firmou Deutsche Grammophon k 50. výročí skladatelovy smrti.

0: Vyslechli jsme koncert pro housle a orchestr číslo 1 A-moll Dmitrije Šostakoviče. Sólový part přednesla Bajba Skrýde, Bostonský symfonický orchestr řídil Andris Nelsons.
1: Český rozhlas D-dur.
0: Klavírní kvintet S-dur zkomponoval Robert Schumann během pouhých několika týdnů v září a říjnu roku 1842, tedy v době, kdy napsal podstatnou část své komorní tvorby. Inspirací mu bylo klavírní trio číslo 2 S-dur France Schuberta, což je znát zvláště v baladické druhé větě. Je to dílo mimořádně nápadité a skvěle instrumentačně řešené a patří k nejvýznamnějším dílům romantické komorní hudby. Uslyšíme jej v provedení na dobové nástroje, tedy smyčcové nástroje se střevovými strunami a originální klavír firmy Ignaz Pleyel z roku 1851 v hvězdném obsazení. Isabelle Faust a Anne-Katharina Schreiber housle, Antoine Tamestit viola, Jean-Guyen Keras violončelo a Alexander Melnikov klavír.

Dozněl klavírní kvintet S-dur opus 44 Roberta Schumana v podání těchto interpretů: Isabelle Faust a Anne Katharina Schreiber housle, Antoine Tamestit viola, Jean-Guyen Keras violončelo a Alexander Melnikov klavír. Finský dirigent Klaus Mäkelä patří navzdory svému věku k nejžádanějším dirigentům současnosti. Narodil se roku 1996, dirigování vystudoval na Sibeliově akademii u věhlasného pedagoga Jormy Panuly. Z jeho třídy vzešlo již několik generací slavných dirigentů a lze říci, že Panulovou zásluhou se z Finska stala přímo dirigentská velmoc. Klaus Mäkelä byl roku 2017, tedy ve svých 21 letech, jmenován hlavním hostujícím dirigentem švédského rozhlasového symfonického orchestru a stal se tak v jeho historii nejmladším dirigentem, který byl do této funkce jmenován. Od roku 2020 se stal šéf-dirigentem Filharmonie v Oslo a o rok později ještě hudebním ředitelem Orchestre de Paris. Roku 2021 také získal exkluzivní smlouvu se společností Decca a jeho nahrávací debut byl skutečně impozantní. Komplet symfonií Jeana Sibelia. Ambiciozní jsou i jeho další nahrávací počiny, mezi nimiž figurují i tři velké ruské balety Igora Stravinského, Pták ohnivák, Petruška a Svěcení jara. Balet Petruška napsal Stravinský v letech 1910 až 1911. Velmi úspěšná premiéra se konala 13. června 1911 v pařížském Théâtre du Châtelet. Roku 1946 provedl revizi, která spočívala hlavně v drobných instrumentačních změnách. V této revidované verzi zazní balet Petruška Igora Stravinského i v našem pořadu. Orchestre de Paris bude řídit Klaus Mäkelä.

Cyklus legendy zkomponoval Antonín Dvořák mezi prosincem roku 1880 a březnem roku 1881 po dokončení 6. symfonie a spadá tedy do závěru jeho slovanského období. Nejprve vytvořil verzi pro čtyřruční klavír a na přání vydavatele Simroka vypracoval orchestraci. Ve shodě s jejich převážně lyrickým a intimním rázem zvolil Dvořák menší obsazení orchestru. Podle názvu legendy by se dalo usuzovat, že jde o programní nebo charakteristické skladby, ale u žádné z nich Dvořák nenaznačil konkrétní děj ani jednotlivé skladby nijak nenazval. Dvořákův cyklus legendy velmi výstižně popsal Dvořákův obdivovatel a propagátor, hudební kritik Eduard Hanzlik. Název legendy odůvodňuje zvláštní vypravičský a epicky zdrženlivý tón, který se příznačně táhne celou touto řadou skladeb, tu stlumen do tajemného šepotu, tu ožívají v barvitém líčení. O čem se zde vypravuje, nemůže zřejmě nikdo přesně říci, ale přesto cítíme, že hlavní roli přitom hraje něco zázračného, pohádkového. Legendy Antonína Dvořáka uslyšíme v provedení České filharmonie, kterou diriguje Tomáš Netopil. Nahrávku vydala roku 2024 firma Pentaton.

To byly legendy Antonína Dvořáka v interpretaci České filharmonie s dirigentem Tomášem Netopilem. Tento Dvořákův cyklus zároveň uzavřel dnešní blok, který pro vás připravil a uváděl Petr Budín.

0: Český rozhlas D-dur, klasická hudba v digitální kvalitě.
1: Vážení posluchači, od mikrofonu Rádia D-dur vás zdraví Petr Budín. Dnešní blok, sestavený ze starších i novějších CD fonotéky Českého rozhlasu, přinese výběr děl od baroka po 20. století. Vedle známých titulů zazní i některá méně často hraná, ale přesto posluchačsky velmi atraktivní díla. To je případ hned první skladby, jejímž autorem je australský skladatel Percy Grainger, který žil v letech 1882 až 1961. Byl známý hlavně svými úpravami lidových písní, ale projevil se i jako velmi originální a inovativní skladatel, i když větších skladeb nenapsal mnoho. Nejvýznamnějším Graingerovým dílem je hudba k imaginárnímu baletu The Warriors, neboli česky Válečníci. Napsal jej v letech 1913 až 1916 na popud anglického dirigenta Thomase Beechama, který mu původně navrhl, aby zkomponoval balet pro ruskou baletní společnost Sergeje Djagileva na jejich vystoupení v Londýně podle scénáře, který mu slíbil dodat. Beecham scénář nakonec nikdy nedodal a tak se Grainger pustil do práce sám podle vlastní fantazie a k baletnímu provedení nikdy nedošlo. Své dílo popsal takto. V pozadí hudby neprobíhá žádný konkrétní program ani zápletka, ačkoliv vychází z určitých myšlenkových obrazů. Často se mi před očima v mé fantazii myhly scény baletu, v nich se duchové válečníků a válečnic všech dob a míst spojují v orgiích válečných tanců, průvodů a veselí přerušovaných nebo doprovázených milostnými mezihrami. Tolik citace autorových slov. Válečníci jsou originálním dílem i po skladatelské stránce. Grainger předepisuje vedle obvyklých nástrojů symfonického orchestru i tři klavíry a mimořádně početnou skupinu převážně melodických bicích nástrojů, které získaly spolu s klavíry rovnocenou úlohu s ostatními nástroji orchestru a mnohde až koncertantní ráz. V některých místech dokonce podle pokynu v partituře jedna skupina bicích a jedna skupina žestů má za úkol hrát ve svém vlastním tempu nezávisle na orchestru, což vyžaduje účast dalších dvou dirigentů. Možná pro tyto nezvyklé provozní požadavky se toto jinak posluchačsky velmi vděčné dílo na koncertech i nahrávkách vyskytuje velmi zřídka. My si nyní vyslechneme interpretačně i zvukově referenční nahrávku z roku 1995 s britským orchestrem Philharmonia Orchestra, který řídí John Elliot Gardiner.

To byl imaginární balet Percyho Grainga The Warriors, neboli Válečníci. Filharmonia orchestra řídil John Elliot Gardiner. Sbírku šesti smyčcových kvartetů opus 76 napsal Joseph Haydn v letech 1797 až 1798. Jsou krásnou ukázkou vrcholného komorního stylu s vyrovnanou úlohou všech nástrojů, jehož byl Haydn ve své době hlavním tvůrcem. Kvartet číslo 3 C-dur je nazýván císařský podle druhé věty, kterou tvoří variace na melodii císařské hymny Gott erhalte Franz der Kaiser, kterou Haydn napsal krátce předtím pro císaře Františka I. Smyčcový kvartet C-dur zvaný císařský vyslechneme v interpretaci souboru Chiaroscuro Quartet, mezinárodního smyčcového kvarteta věnujícího se stylové interpretaci hudby klasicismu a romantismu na historické nástroje.

Vyslechli jsme smyčcový kvartet C-dur opus 76 číslo 3 zvaný Císařský, dílo Josefa Haydna. Hrál soubor Chiaroscuro kvartet. Kantáta Jauchzet Gott in allen Landen je jedním z nejpopulárnějších chrámových děl Johanna Sebastiana Bacha. Atraktivitu jí dodává mimořádně virtuózní part sopránu, k němuž se v krajních větách přidává neméně náročný part solové trubky. Není známo, kdy byla zkomponovaná, doloženo je jen její provedení 17. září 1730 v Lipsku. Nevíme ani, pro koho byl psán takto obtížný sopránový part, dosahující až k tříčárkovanému C. Vzhledem k tehdejšímu zákazu ženského zpěvu v kostelích připadal v úvahu pouze chlapecký hlas a kastráti v Lipsku nebyli k dispozici. Trubkový part byl nejspíše psán pro věhlasného lipského virtuóza Gottfrieda Reicheho. Bachovu kantátu Jauchzet Gott in allen Landen vyslechneme v nahrávce z cyklu Bach kantáta Pilgrimage v tomto obsazení. Malin Hartelius, soprán, Niklas Eklund, barokní trubka, English Baroque Soulists řídí John Elliot Gardiner.

To byla kantáta Jauchzet Gott in allen Landen Johanna Sebastiana Bacha. Solové party přednesly Malin Hartelius soprán, Niklas Eklund barokní trubka, soubor English Baroque Soulists řídil John Elliot Gardiner. Velkým Bachovým obdivovatelem a následovníkem, co se týče mistrovství kontrapunktické práce, byl německý skladatel Paul Hindemith. V následující skladbě ale obrátil svou pozornost k jinému velkému německému mistrovi, kterým byl hraný romantik Karl Maria von Weber. Symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera začal psát Hindemith roku 1940, původně na podnět choreografa Leonida Massina, který si přál vytvořit balet založený na úpravách Weberovy hudby, ale již v průběhu práce se kvůli odlišným představám neshodli a Hindemith dílo dokončil jako koncertní kus. V první, třetí a čtvrté větě přetvořil Weberovy skladby pro čtyřruční klavír, které sám hrával se svou ženou na klavír. Věta druhá je volným zpracováním melodie pochodu z Weberovy scénické hudby ke hře Karla Gozziho Turandot. Hindemithovy symfonické metamorfózy se díky spojení půvabné Weberovy melodiky, způsobivou Hindemithovou harmonií a brilantní instrumentací staly jedním z nejpopulárnějších děl hudby 20. století. Z četných nahrávek vybíráme snímek z roku 2018 s orchestrem západoněmeckého rozhlasu, který řídí polský dirigent Marek Janovský.

Dozněly symfonické metamorfózy na témata Karla Marie von Webera od Paula Hindemitha. Symfonický orchestr západoněmeckého rozhlasu dirigoval Marek Janovsky. Sonáta pro klavír číslo 21 C dur Ludwiga van Beethovena získala své přízvisko Waldsteinská podle skladatelova velkého příznivce hraběte Ferdinanda Arnošta z Waldsteina Wartenberka. My si nyní poslechneme její nahrávku na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819, kterou zhotovil Paul McNulty. Zahraje nám ji vynikající nizozemský klavírista a specialista na hru na historické klavíry Ronald Brautigam.

To byla sonáta číslo 21 C-dur, zvaná Waldsteinská, dílo Ludwiga van Beethovena. Na kopii klavíru Konrad Graf z roku 1819 ji přednesl Ronald Brautigam.

Gesangdr Parzen, český zpěv sudiček, zkomponoval Johannes Brahms roku 1882. Toto zhudebnění úryvku z dramatu Johanna Wolfganga Goethe Ifigenie na Tauridě je bolestným povzdechnutím nad nevyspytatelným, často krutým a nespravedlivým osudem lidí. Harmonicky velmi odvážný závěr později obdivoval Anton Webern jako jednu z předzvěstí atonality. Gesang der Parzen, neboli zpěv sudiček Johannesa Brahmse pro šestihlasý smíšený sbor a orchestr, vyslechneme v interpretaci souborů Collegium Vocale Gent a Orchestre des Champs-Élysées, které řídí Philipp Herreweghe.